0: Abo tu ten robotoru, kiš lipsko dženca štornače pojedžu, varič, chce o tem, sče vam bi bihu ranja nadrobniša povedam, to spočatnje dobi po takim rzy za to, za byšče kus apetita dostali. Netko šak, hibajme svoje košča klibory, jeli smim to raz takle ležerne rec, 6 hodin vosnač, Jan Reho je na redže.
1: NDR Sakska, Serbski rozvoz, Sport.
2: Někoci utrajno športovci pojedu dženca do Budešina a jutce potom do Běveje vody. Většina pak je so za jedne z dvěju běhanskýho poskytkou rozsudživa. V Běvej vodě, kdež běha so jutce do podňa od džesačích, su zariadovarjo maximum 500 běhanků a běharjů, hižo před viacerými týdženiemi docpili. V měsče pak smědža so dženca na Mönkec vůdce dotal 1800 přizeveným atletkám a atletám ještě další přidružič. 20. budeské měščanské běhy zája so dženca do podňa džesačích s běhom za svojby a bambinie. Potem vůbědžuja so obdželnice na najšelakorýšších distancách od 400 metrů hač do 10 kilometrů. Tři vůpětáne kopánské dybkovery dženca po podňu cioch, modrobili kulou Linovský SK, SC Vůlky Rydorjece SJ Kruščice a traktor Malešece Sokou Ralbice Horky. 5 vůpětánech kopánských partijů jutce nedželu, v Nebelčicach převedu se znova 2 od napojené raje Rajne zjednočenstvo Nebelčice Ralbice Pančice přečivo Rajnemu zjednočenstvu LSV Hory. A od cioch ste v Rajnem planě v okresně Ligi Štafla 2 serbský kopanský derby SJ Nebelčice prvně mustvo, SJ Kruščice druhé mustvo. Rezerva radworskich koparjo očakuje nedželu od jenej Rajne zjednočenstvo Halštru a radworske prvnje mustvo od popodnju cioch cuk z Vutou.

Čikocíš tam namiestnje nebychu, či so znano prašia na garnetko čera běše praprimerne předstajnje oratoria Vulkotna voda v budeskej krone. Wo tym zoniče tu nudom viace, nimo toho poladame mjezdrujim do Nibelčic a do delnjovužiskeje Hochozy a tež do Vuspoka. Cí menšiny hišče a potom svišiče povistče s Matijom Cužom.

0: A co dale, że we żywieniu to je tak, wosom po napusydmy się. Šestřišme započeli čas leči. Hej, v pojšťach ste v dorunje od Matija zvyšeli spěchovanské dvorstvo prvnije svobodnije srbskej šule Bučara Nibelčicach zauožene a na prašenje, što běž jemu pohon, nic jeno je što spěchovanské dvorstvo zastupit cič, ale tež zamovitost, jako předseda převzač, v odmluví 44-letny předovzačil Jan Rytčo z Jasince sledovat se.
1: To mu je na utrobne nutskone naležnost, čo zomo serbske šulstvo môžemo sami do ruky zač, môžemo tam tiež nešto sami v rukách všemeniť a uzvoliť a stvoriť. A to my zveseli pri tým podľaboť. Jen ta vidí po 25 letách po Kruščan z Brka, zašmo to nes, nám sa to neoporadilo všent. A čo tal. Ja si jara dobre mysle, už nešto stavo, už sobu skutkovač, nešto sobu zaplešť, a dobrú nádžiu zo sošo poradie.
0: Tole praje 44-letný předovzačel Jan Rytčo z Jasince na prašenie čo dla je předseda tutoho nového založeného spěchovanského tvorstva prvnje svobodnej serbskej šule Nibelčica.

0: Zadkula.
1: Hač w šuli, na dźěle, při studiu abo doma we dobrej stwi. Šudźe je namakaš ChatGPT, Cloud, Gemini a kaž one še rěkaja. Žiwenje bjez kumšne inteligence nie je hižo předstajomne. Što je šitko možne, dźe su je ranice a kak wupada přichod? Na tute a wiele dalšich prašenjo vam wotmowimy w přišenem wusowanju Radia Zadkule. Tuž buďte čipni a nie zabuďte pondželo večer radio zapiknuć.
0: Zadkula.
2: Zadkula.
3: Nic zabić.
2: Pondželo večer.

Pedel Knauer som je, rane gunste dźena přejemy a za wšitke wasze předozaća, što je škuli tež maće takle na planje stejo, přejemy wězo wele wesela w uspěcha. Haj sej raz z autom nědźe doličeć abo ze kolesom, medla tež pěši si na jenu horu zaljezć, to šak njeho žan wulki problem za mnojich, ale ze zwodžu, jo pola nas, we bliši w okolinje, wězo je to možno na Berwałckim jezeru na przykład. A to možeće startować ze spřistawa we Kletnom a potom pod całym krasnym jezeru možeće so w na hajnic wukodżować runie won, ale se wszystko rejnie wobladać. Jeszcze hać do decembra je tole možno, też dżęca na przykład po południu, jutce potom samo też do pona jednaczyć, a trójce po południu listczyki możecie w internecie kniować, cele jedno retodzie. Co do modzin sednaczy je.

0: Včera smo hižo wo nowym mezynarodnym wubidżowanju we lochkatletice Budapeszcze ze z Matejom porečałoj. Dźensa mašte netko prynje wuslědki a direktne němskoho dobyčarja, Matejo.
1: No, celo prawe na prynjem dniu tak mienowanych World Ultimate Championships je Merlin Hummel svoj hammer 1,86,46 metru daloko a s tym dale hač svoj konkurenča resnu. Złoto a s tym tež nedom dobyčarsku prémiu ve vysokosći 100,5 US dolarów je tak dobył. W interviewe potem so ja reporter opraša, što z penězami netko čini, je o kytro strozba wotmowa ničo ulke. Najprve dawki płacić, a zbytk cel normalnie nabok pożyć, respektivne investovać. Wunje to nastupajo skrytun wostudwy typ, tak Hummel sam o sebi praj. Gratulaciju k dotemu úspěchi na kóžde pad. Doby wojstaj čera nimo toho tež nekotre z cele wulkich mjeno, napríklad Jakob Ingebrigtsen v 5-10 metrovskim běhu a najlepší vysokoskako ze Žerdžu, Šveda Armand Duplantis, wieso tež za so doby, wun přeskočí 6,20 m. Dźensa večer, že Budapeszcze wot 6 dale mjezdrujim steja finale přes 100 metrov pola žonov a muži na planje, wubědžowanja ma ARD za so svojim livestreamje. A wieso kula so dźensa tež za so bůl, Dynamoc z Drežďan sú od jednej pola Eintracht Braunschweig prašení, Energia Kočebus hraje potom júce na podvimaj pola Karlsruského SC. A dženca dže tež Berlínie dále s historickým běhom nemských hrajarkov basketbola. Prýni poufinále svetových mištostvách staviznách mústva dženca poponňu na popečích je tak mienovaný tip-off přečivo francouzovka.
0: Dojštreje to za fenošporta dosť, švúbierka, što je hovak ište takhle športovce našim regione los, to vie Jan Reho a to přichodný pół hodžince.

0: Šojena hač na inlinerach, skateboardze, abo na kolesu. Tutu njole słucha stajne na wu.
1: Gdyż jen rolo jedzie,
2: to dałe bo čelakich mako,
3: to ja też styropora.
4: Niekotre maja prytku tajku špicku.
5: Pytali smy za słoczkom na wunik. A prawie wuho dał je hudančko?
0: Adrian Šota z Rajbic. Lube Adriano, wiele zboža. Stajne dobro jezbu s kolesom a vjese sa jiža raz na darik. Kisči boze ščelemo.
5: A mysliče na to, jenaš ište dženca môžeče so rečnym centrume vitaj za serbsku komikovu dživaničku ze Štefanom Hanušom kunc septembra přizivič. Meče so dospěcha.
0: Rysovaniu by se tež raz uspytač mora. Ale lada, Junu, moje koleso je tak zapošené, so môže samo mustre na nje malovať.
5: Hanna, to netrebaš na to hoda byť. Huš, huš, lapku a bo do ruky. Všako je sobota. A za vás při mikrofonie bie...
6: Tundak!
7: A po takým ľubeđeči votnitka s vestem kolesom došle Dundak a Bettina sú so o to postarali a vy ľubeđeči dobyče tuto šitke pokyve netko prostšie jenž ešte přesadžič. Nan, vuj abo brat vám zaujšče přiušim tým pomaja a što ešte se džensnejší Dundak naposkač dokyš je jo snač zapas. Šitko namakač celo vomire a dokladne na našich stronach internetče a v našej app. MDR Serbia. Cibilki na dvečer.

0: David Kmelik a rodźišćo Radošo pola Wietošo a Botach, husćišćo hižo smy wo tutem konstrukće rozprawili, wólke plany za rodźišćo Kmelik nede mieše, nimo muzeja ze svojenskimi eksponatami by rodźišćo naposledk, tež jako svedženišćo za wólke eventy a technopartie wužite. Tak dobjachu pinnezy do prózdnych kasów přinč, tola koncept so přemało přiwza. W naleću rikaše potom, zo je noša rodźišća Kmeliku a GmbH insolventna, a je zo je samo policja za Davidom Kmelikom pytała. Potom by doo mirnje wokoło Čecha, před nešto tydženemi pak so potom w Syči zaso nešto hibaše, kajše Klemens Schmidt. Recherchował.
1: Aj, nastawa je menujce noa internetowa strona, tak rec platforma z mianom Słowiański Svět. Je cíl také na stronie čítač, byč nic mene hač zromadne jevišćo za serbsku kulturu, mjesobne słowianske susodstwo a europski dialog w cí krajowym regionie Niemska, Polska a Česka. Dále ma to byč Syč Kotraš, citat, informuje o zaradovaniach, ustajencach, seminarach, Kotraš iniciiruje přewodža předava ekskluzivne za region typiske serbske produkty, tvori a pestuje partnerstva. To klinči šitko kitro vulke, ale to se vizo tež k vosobine Chmelika hodži. Tak ma platforma samo svojsku hymnu, svojansku fanfaru, kiše, gičbu, projektove návoda platformy David Chmelik sam skomponoval. A poskyče na strane tež napoje a zažividva ze skromnym sloganom Jiničke žividva v EU ze serbskimi etiketami v serbske tradiciji remeselnice spravne z narokom. Noša tutoho projekta Słowiański Svět Łužica je załožba Slavonic Europe ze sedłom w Bryselu, kotryjež předsedaje sobie David Chmelik.
0: Tak daleko k platformie, šta wiemy netko nowoho vo rodźišću.
1: Rodźišćo słuša miestu Wietošov, do kotrož Raduš słuša. Po insolvenci je one rodźišćo zase ročo zało, tu chwilu je tute zaurjene. Ale David Chmelik wabi mestem tež zase zanje, ukadžejo z toho, co može je hišće raz odnajeć. Tak je nedavno v Radušu přednošoval, utoru potom tež v Praze, kak mu s rodičom dale hič. Problem je, praju raz skedžiblive, ľudžo v regionje nejsu celé tak zbožený s tem, kak je so rodičo pod Chmelikom vujivo. Tak zdjeli nam žurnalist a fotograf z Delnije Łužice Peter Becker, kiž by sam na zaradovanju v Radušu přitomny, so nekoci ľudžo z okoline se přece ešte peneze od Chmelika žádaja, mjez druhým za nezapłačené z ličbovanky.
0: A najebač toho ma se rodžišto pod Chmelikom znova abo hinak vusmirič?
1: Aj tak je. Chmelik rekne nam čera, zo chce šitke otevrjene košte privatne narunač a s novým konceptom rodžišto dale viesť. Une na to pak mnoze skeptiste zladuja, na info zaradovanju v Radušu sú nekoci přitomni samozvúvili, jako je Chmelik o svojich plánach referoval.
0: Personalia David Chmelik a rodźišćo Radošu. My to na každý pád přichodže dále v obkečbujeme.
2: Zelí raz v delanách Poladaj za dále předšeku Ke katrejš moje mysledu Hače bol

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Cysz.
1: Dobranje. Budyskie mieszczanskie hali Krona je sebi piatk wieczor 400 posta hosći prapremieru oratoria Wulkotna woda w obladało. Tvorbu spera Mjörčina Veclicha predstajichu kor a rejonska skupina Prineje Serbske kulturnije brigade, Serbska komorna filharmonija a kapava Johannes und die Gerstengarbe. Hudźbny nawod zmeješe Judit Kubicec. Publikum džakovaše so nimale 100 sobu skutkovacem s dojim aplausom. Oratori predstaji so njeđelu išće raz Budyskej Kronje a 27. septembra potom Českim Liberecu. Vjace vočerauše prapremiere zoniče za nikotre menšine. Spěchowanske towarstwo Prineje Swobodneje Serbskeje Schule bučera Nebelčicach założene. Jeho předseda je předovzačel Jan Rytčar z Jasince. Towarstwo chce přichodze mjezdrujim pedagogiske projekty na Swobodnej Serbskej Schuli podbierać, a wosebite formaty wuknenja a kubwania runje tak spěchować kajž šelake kulturne, sportowe a socialne aktivity. Sreć novembra chcedža so čwonojo k dalšej organizatorickej zromadžiznje zetkać. Doromady ma towarstwo tučasnje 8 riadnych a jednego spěchowanského čwona. Michael Apel je stary a nowy župan domowinskej župy Delnia Łužica. Jeho su čera na wonej a wólbnej zromadžiznje župy w Hochoze hač do konca legislatury 2029 znowa do tutoho zastojnstwa volili. Nimo toho přiuzachu 4 nowe towarstwa. Šulske towarstwo Delnoserbskeho gymnazija, wobydlerske towarstwo Žilov, wjesne towarstwo Zabrot a drastowe holce Turno. Z nimi maja nitko w župje 3416 čwonu. Tematizovali su čera mjezdrujim dalše financovanje serbskih zarjadnišćov, skručenje delnoserbske rječe a mođinske dživo. Nimo toho su ideju za serbski kulturne a zetkavanski centrum diskutovali, jako možni stejnišći mjenovaštej so kočebus a dešno. Vjace hač 1800 bijarkov a bijarjov vopčeli so dženca na budeskim mješćanskim beju. Zaradovanje zahji so dopunja na mynke cvuce ze svojbnem a bambinjovim bijom na 400 metrov. Potem steja šelake čare za dječi a modosnoch na programje. Vodni behaj přes 5 a 10 kilometrov vidžete na zažnom popodnju přes budeske nuckone mjesto. Kajž zdjeli zahradova MSV Budešin, dobježa loni nječe 2200 bijarkov a bijarjov do cíla. Spěchowanske towarstwo muzeja Stara Poprjancarnja we Wóspoku pyta čestnohamskich pomocnikov za svoje dživo. Ono organizuje a wjedźe muzej při tohošću. Je to jeden z najstarších domov města Wóspok. Pravidłownie organizuje towarstwo mjezdrujim zahradowanja a wjedźenja. Nitko pytaja ludzi za šelakore nadawki a mjestna, na przykład za biro, wotličenja spěchowanskich pjenjez, zjawnostne dživo, wjedźenja abo zahradowanja. Stara Poprjancarnja bu 1617 natwarjena a Poprjancarjo njehač do 1937 bydlachu a dživachu. 1941 dari posledni z nich dom mjestu, kotrž jun do muzeja přetvori. A to bych u naše pojezdček iš namakače tež na našej stronje w internetče a w našej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čeženca odmenjate, to rika svunco a mročele, ale vostanje sucho pri temperaturach až do 22 stopňov. Juce vupada podobne, juce pak sú jednotlivé švíjele, možné, a že nekak stopinkaj kvodnišo.
2: No je mač tom byskač, v zjecach tam přeco hišče ste, skýr nic. Přejmoj dobro jezbu do dženznišeje soboty a konca tydženja 4 po napođesa Čeche.
0: Serbski rozwóz.

0: 450 wopytowarjow je přez cyły oratorij na sčinowinje wodu we swoich wšelakich facetach widźało a na jewišću tež słyšało. No, a z kotrym začućom drje publikum po wulkotnej wodzie domojče?
1: Z jenym lochkim wodzanym začućom.
2: Ja tu konu z dobrym začućom wopušću. To by jen wulkotny wukon všech muzikantów a spywarjow a wyso tež dirigentki. A z wulka kolba, so jara dare sčinali.
3: Ta woda, tam je hižo od letca, od januara, tak přimne. Dokaj sem ja bova pola moje džovki, cve čas na vodže. A neke to je zase tak živje, zase ročo zladova, ne šišo. So ja sem še v šumiru, aj vopku zvala.
4: Ja sem vesel, za novom času te nove vece nastanu. Ja, dobrem začučom. Jen mal pokiv, ja sem tekst tube narozimil. Ja ne vem, ač to na tehnice dalej žalo. Hej, to pak šo ulkotne.
5: Ja sem jara překvapena nad vukonami tých šulerjov a kis tu spievali, kis su rejvali, kis su pod vednictvom Judite boli. To by še jedna vulka klasa a ja sem jara vesela, že sem ja ju šišla. A možno zase ja to tež ešte najbližšim času ju novo obladam a poskam.
0: A što praj poprom nesto projekta k vukonam umjoču a umjocu? Mirčin Veclich.
6: No ja co na pomoc všetkým sobou skutkovacom vlasebe vizo prvnej kulturnej brigáže a rivarjam tým modostným Džakovač, za sme to tak zmištrovali. Hva, kje to sem ja jara spokojom, kaj ja to dženca, ja som to tiež prvný môj slušal, to je som jara ľubil a ja sa nádžiam zo publikum je tiež a všakom mám ešte nedželi nepředstaj, na švíš, buď až rade si si vobľadať ľudžo.
7: Po takim jutce na večo pečich do Horunja v Kronje tu ve mieste a nimo toho predstaj so svetne oratóri potom 27. septembra českým Libercu ve auli tamnejšie technické univerzity.